0: Vítajte štvrt ráno, 6 menšinu popečeche a Katka Pöplec tu je zobe nám rekva, kotre témy nás jo ženca zajmuje.
1: Dobre ranie, hajte ženca zabierame sa vie za našim vúsovaniu, za tým, zo biskop Heinrich Timmer Everst na svoj hamt jako biskop spúšči. Vodladajo od toho vinujeme so ženca Ulriche Bogodže, kotrež šako je miestem nebo. Seman Hiduška jemu dženstnejší krešendu vidnuje. Hač, je sa vám to ižera stalo, zo nechto zvoni a praje mama, vulke nezbožo bie, ja trebam tak a tak veľa fenko, hať také zjebanské telefonáty. Hač, so tak bola vás, že nechto přizivio, zatím je so Beno Bilk naprašoval. A što to poprom posledné konsekvence Rika, zo je so app Kostranc vodšaltu a súte 1,40 euro zaužby za serbský ľudstv dem Bodom obwatschene a Fug. Zatem jesu Monika Gerdesuawa naprašuawa a venu je domu svoj dženznischi Kommentar.
0: A so wie es meme. Dajko a hinaischu hutschpu dženz rano a navedro dich nüdom ras bolladame.

Taylor Swift, Serbskim Rozosu, Štvortkrano, Krotkodonapo, Šestčech. Netko sobotu můžete si zase televizní magazín Vůlatko vobladač, připodňu 12, peča 23 let, hižo Vůlatko vůsobáme ve MDR televizi a ště se vy popromíže na našim kvizu vobčilili, když jsme za vás přihotvali a když jste online na našej straně internetu a tež ve našej app MDR Serbia. No potom to ještě nakvatajče mnoze sutožnost činili. A mezi všemi, když se na kvizu obdělá a jen zapodáča, vůlosujeme potom tuto sobotu vodženě po MDR-ským domě Drežanách za celou svůjbu.

0: Polícia z G.
1: Hat total nieznači, pokrat nicht o noce na wotoru Audi a 6 v Hofheim je přitavnu su v Hessenski. Drieš danach policistam tuti auče napadnechu a zanima jedžechu. Jedna auto moža chupala zaujmianač preview s pomocu stop-sticka zađažeč. Cicečilitno polského šoféra na kvíne zajachu. Druhý Audi cichu toho runia tam dostač. Šofér pak jedže přes značky a zađuky na androze, kotru štrbiachu jeho zađažeč. Přitým jedže tiež to smiera zastojníka zjaskuje policie, na čo štun celi. Zranil sa nicht tu nie. V Steinicht-Wolmsdorfje jedeše potom tiež tutun Audi A6 přes stopstick 19-letne do Runia, polský šofér, spýta ište pieši čeknúť, štož sa neradži. Drogové test reagovaše na jacere substance, mode muž nima jesmu dovolnosť a tiež značky na Audi bychu sfalšované. Paduchaj drobieštaj na budecký revier a buštaj zajataj. Tiež tla cilenia sa odpovedný kolega policie přepytuje.

Ulrich Bogoda bi serbski hučbny šuđe byl. Jako hučbny redaktor vedelnjo serbskim rozvozu RBB je vun od leta 1985 kontakty do cyveje hučbneje branže ve Vužice dodžažoval a komponistov, producentov a interpretov za to serbske zdobil. Dále pracuješ so vo serbskorečne koncerty, vo sebie ve Kočebusu a v okolinie, spichuješ tak hučbny dorost a pytaš stajne za novými modymi talentami. Stajne dživaš romadže s hučbnej redakciu Hornjoserbského zčelaka a pravidlone za ňu nové spievy komponuješ. K jeho zaostajenstvu líča klasické tvorby, korová hučba, popové spievy,

0: Geistisch hutscht mno Dramu Kojic Borukomai, wo Martrariu Aloysu Andritskim. Ulrich Bogoda narodzi so 1954 do serbskeje svojby ve Kulowie. Katolska tradicija formuaše jeho dziečatstvo kajštiš jeho hučne tvorenje. Jeho dziet bieše ľudowy herc a přes jeho vuja, Bena Niekelu, sam hučny redaktor, zezna zahe vážne vosoby tedyšeho serbskeho hučného živenia. Přiušim by jeho hučná kariéra neušedná. Po športovém studiu a studiu inženierstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hučbě. By spěva, pedagoga, absolvovaše studi na konzervatoriu ve Kočebusu a ve Weimarie. Sledovachu mezinárodné stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestry a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist, tež zvonka v Užice. Posledné leta jeho živenia vojovaše pogoda z Češkej korosču. Přiušim je jeho komponovanie dále zabiralo, ač do konca.
1: Starobě 27 let je Punđelu Zemriu, serbský komponist a nědyší hudební redaktor Delnoserbského rozhlasa Ulrich Pogoda. Saman Hedoška je na něho na živěně a skutkování vzpomínal a nětko než zaklínčí dalša jeho kompozícia s textom Wernera Meškanka.

0: Kotko, da sind mich hier, da beranje. Wenn meine Nacht nach, ja so viele Spekulowo, nicht goje jasne, Biskop Drežansko, Mischnansko, Biskopstwa Heinrich Timmer, Evas, je tschara, dort schasne, leto do svojich pečas, sedam džesatech narodnim, potekim leto do dotspeča, Biskopske ist darum ne ranice, odstupio katka.
1: A s tim je vukodo nemska dieceza tupola nas, znedže 124.000 katolikami votnetka vakantna. S tem započina so tak mjenovana sedis vakanca, štož voznamenja po svojnem zmysle so je biskopski sto nevobsadžene. Ale kak netko dale? Vednistvo biskopstva te pšenže netko na dachanski kapitel svetov Petra Drežanach. To je skupina zvjacač džesač ljudi, mjestrujem staj tam tež šrajbičanski farar Štipan Delan a budiski dachanski farar Vitoš Čapančvonej. Tuta skupina dobi netko bil v 8 dnju diecezanskeho administratora vuzvolič. Tutun dostanje vele pravu a vinovatost čo biskopa, ne sme pak žan rozsude tvorič, kotrž bychu biskopstvo zasadne zminili. Runočasne započina so pytanje za kmanem kandidatom za nasledníctvo biskopa, to môže hač to jednoho leta nekak trač. Dachanský kapitel je tým zvisku tiež žo vúradžoval, do kak daleko môže so pri tým tiež synodálny púč sa zapšiečom výrivých vopkeč búhač. Za biskupstvo Drežďané Mišno pfači tak menovaný Badiský konkordát. V Rumie vobladaja si tuž zapodate poručenia dotalného biskopa, kajž tiež namete dachanského kapitla. A zvisku s tutými namietami kapitla sú vúradžovania tiež s lajskými zastuperemi předvíčané. Pohodnočio tutých listčinu zestia sa potom ve Vatikáne, ci namiety a stutých to by znamenča jeden z Drežďansko-Mišnanského biskupstva tiež byč. Stutých cioch potom vúzvali dachanský kapitel v tajných vúľbách nového Drežďansko-Mišnanského biskupa, ktorož potom tiež bamž do zastenstva púva. Pomene náročná procedúra potekým.

0: srpske hozbo stroji. Co v uži, co s domođin. 16. Srpšina v internetu, srpšina v zvisku z velestronskimi digitalnimi poskytkami je jara važna. To je poč za srpske rečne rume seči. Tohle je dere a pravje zoso zaožba za srpski lud na tutem polu intenzivne pracuje programe vujiva, kajž tež privatne iniciative v formě projektu podpiruje. Tohle nic kožde projekt so rádži, abo přetraje. Příklad, srbská internetná sieť Kostorians, vytvorená od modio entuziastu, spěchovaná od založby, bo nedávno zase odšaltovaná. Je 41 tisíc euro s tým netko podámo plačené? Zatím je sa Monika Gerdesová naprašovala a o tým rozmyslovala.
1: Trošku jace hač dvě léče je internetná kvítka Kostorians kčiva, potom je zviadneva. Potem so bych ju nekotro vopiška hišo vupadneli. Tisac ľudži dot spieč, kýž Kostriancovu vujn vúživaja, sči sleduja by cíl. Cečinu dôr staj kola Bajer a Cyril Mark dot spievaj. Tendenca by spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolle merzataj, so nie so imaj lepe šlachčivo, za im vúbudžič. Vone 41 tisac euro, Vône za programirovanie staj rozdělené na cí leta dostavoj. Experiment měješe dobrý zamier, staj se zvaživoj a nazonenia zbieravoj. Prašeč smieme však so, a kak je z naslednosťu? Vúmenenia spichovania je projekt spielniu. Šako traje po spichovanských smírnicach spichovanská doba projektov zasadne leto, potom smie so zakončiť. Konkrétnym páče je so samotýž ešte zapisalo, Zadobie so vúsledky programirovania vozjevič, zjavnosť či pšeostajč. Tuž, jeli ce nechto serbsku internetovú sič, tutun systém voživič, potom to smie a môže na vúsledky Kole Bajera a Cyrila Marka naujazač. Nasledný projekt potajkým je, teoretisce. Do vúmeneniu by tiež v obhospodarenie aplikácie moderácia zapšijata so starač vo stronu. Myslú si, to by najväčšie vúžadanie. A snano nie je optimálne biežalo. Nadavk serbsku sociálnu sič za diskusiu a zariadovania internete vútvorič, kýž šelaké zájmy zjazuje, podobne tedyším internetcam, toto nadavk vostava. A čaká netko na nových dobrovoľníkov, entuziastov.
0: Srbská internetná sieť Kostorians bo odšaltovaná od iniciátorov samiju Monika Gerdesová komentovaše.

Hier ist nicht drin, hier Lischka Popucho. Apotem so bicho hier so Cera, Rogin, Chetam Jensa Znoa Budu, Rabche se, Potegim Svoje Schmoratko, Jelisa Matsche, Nike Gepraschinja, Dönsche se, Tam na Areal, Starie Svetskanje, Tam Medio wie Fachhutz ist der, Wotranja Dzewetschich, Donna Poštyrjoch, a Wessel das hat dich prost, Chetak, Jelisa Sosato Seimujetsche, Schim konkretne, Sovoni Takle, Zabiraja. Modosnikisch so Schulu pak Runjakle, pak hij obschet nisch do časom zakončili, a pete ja ischce wukubanske miestno. Dženca, možeče so. Vo svobodnych miestnach tudešich předozaču informuač na wukubanske burze v Poanskim centrumie Budeske agentúre za dživo. A tuta započne so připodňu jenny a traja hač docioch. Na arealu Vokovo-Horčanského športnišča vodme je so vod jucišo pjatka za so jechanski a skakanski turnir. Sakske mištostva v mnohostronskim jechanju to su u jena 20 šito potrichi. A vešče rad ljube tam vitani zmeja tam tež sobotu a nedželu dost poskytku za džeči. Ulatko sobotu připodnju 12 vusiva. A sobotu převedu ve Vojorovské kulturní fabrice znova festival za serbskou subkulturu a kulturu subsob. Nimo kreativných živaničků k serbské drastče, rejam a vůměstvu jsou městvu jim tež serbské wiki plánované a celá věc startuje do ponadžesačích a traje hač do půlnoce.

0: zbožony ši.
1: A poladame nitko šest menšinu povoz mi hiža raz na teme přichodného serbského televizijného magazina, kiž bude nitko sobotu potajkým. Vočo tam mezdrujim punže. A mezdrujim vo darene krije, vo privatne šule a možno dajko v Nebelčicach. Dalša tema zu 90. narodnine Jurija Kocha. Zmejme hostča studiju a vuladače z Miločic pokažaceho dživadželnika Klemensa Bobku, kotrež raje tučasne nekotrých znatých televíznych seriách subu a v kinovom filme Romadže s Charliom Hübnerom Reise nach Syrakus. Hej, Arone Netko, v septembru je tomu 25 let za serbský televízijný magazín Vuladko Vusova. A što se takle myslíte, keľko moderátorku a moderátoru je ižo po usúvaniu vedvo? A keľko přinožku je so produkovalo? Abo štú je najčaštšišo byl studijný host? O tajke a hinajše a dalše prašenia ponže v našim kvizu, kýž ste online hišče hač do piatka připodňa 12. Nekoci sú to ižo vúživali, sú to ižo činili a jeli tiež vyto vúspytače. Mezi všimi, kýž so na tutom kvizu občilia a jun tež zapodáča, vulosujeme tuto sobotu tupala na srbskim rozvosu vodženie po MDR-skim domje v Drežanach, a to za celú svojbu potakým činče sobotu.

0: Was am Morgen schiess natsch. Meine Nacht nach jesso wille spekulowo nit goje jasne Biskop Drežansko Mišnansko Biskopstva Heinrich Timmer Evers je čera dočasne leto dosvojš peča sedom džesatech narodnim potekim leto do dočspeča biskopske staromne ranice Wotstupio Katka.
1: Aus dem hier Diözese sind die 124.000 Katholikami wotnetka vakantna. V katholskim Switche menu ist es doch sedes vakanza, stoisch woznamenja poswunem smysle, so je biskopski stonje wopsadzene. Haja kak netko dale. Wiednistwo biskopstwa te pschinje netko na dachanski kapitel sjatoho Petra Drežanach. To je teka skupina z jacac 10 ludzi, miestru im stetam tež ralbičanski farar Štěpán Delan, a budyski tachanski farar Vitoš Čapančvonej. Tuta skupina drobi běhu 8 dňů diecezanského administratora vuzvolič, tutun dostanje potom vele pravu a vinovatosťu biskopa, nesme pak žane teke vulke rozsude tvorič, kotrež běchu biskopstvo zasadne zmenili. Runočasnje započina so netko pytanje za kmanym kandidatom za nasljednistvo biskopa. To može nekak jedne leto trač. V Rumje wobladaja se zapodate poručenja dotajneho biskopa, kajž tež namjety dachanského kapitla. Zwisku s tutymi namjetami su wuradźowanja tež z lajskimi zastuperemi předwidźane, cyle po zmysle synodalneho puča. Z tutych liščinu zestaja se potom we Vatikanie tři namjety, z kotrež wuzvoli dachanský kapitel w tajnych wólbach nowoho drežďansko-mišňanského biskopa, kotrež potom přez bamša do zastojnstva powołaja.

0: Lubecici de Baranje, Zdjecat sem postrum, šak mnoze z vas, vote dženja stavaja. No haj, ja se skoro myslu, mnoze vsu nitko tola hižo pistovani abo ve šuli, ale dž pak sče dženca doma, snano dokeš vas ua boli, abo nešto druje vas trapi, zo nebešče trebali vostu du past, što možeče se tež runješ naposkač najšelakoriše dyrdom deje a staviznički kiš namakače v dječacem raju, v našej app MDR Serbia, abo tež na našich stronach v internete, v opravdu reto mas, šelakich dajkich dyrdom deju, vele vesela pak tež netko, se s velo milosom.
1: Filomelos. Dyrdom dejstva Marvije Drozene.
2: Při šulskim hače je houk a touk, a to byl měž je přestavka nimo. Dječi steja kole, sređa mode bačon. Naš Filomelos je vizo čipne a si tam doleči.
3: Na hůj, mode bačon, celý sam, bez mačeky a nanka. O, tu nezavěště skomdiu do juha votličeč. O, nitko je zabačené jižo pozdě. No huš, huš, do Afriky s tobou.
2: Ale on stejí jenož pak na jedné, pak na druhé noze. Mode mu bačoné so dře votličeč necha.
3: Abo nevíš ty, kde Afrika je?
2: Tuto ideju su dře děči tež jižo měli. Jedné pokazuje na směr ju. Tam ne je samo vůlku kartu přinieslo a ju před bačonom rozpřestrie a pokazuje na Afriku.
3: Na, tohle ničo nebude. Půj klepo tako, poliči můj. Pokazám ti smír. Křídva rozno a namístná. Hotovy? Start, leč za mnou.
2: A opravdu, mody bačon co pozběně a odličí.
3: Aj, aj, všetko rýne kšidle chce hýbač. Tak hore, a dele, a hore, a dele, a hore. Na huj, ty to třeba ničo nečiníš.
2: Bačon drží svoje kšidle celé s mírom rozpřestrity, ale so přiuším přeco vyše zběha. Stajně vyše a vyše vůn stupa a so znošuje. Zaujistče, vůžije vůn čopve vůzběhovace poeto.
3: Aha. Čopce vůzběhovace poveto. A to je kaž fejn od spode, abo lift s věcikom, když če vůzběně.
2: Haj, celé pravé. Vele tačko jen vůžije. Milany například moža so hodžine dlouho na čopvem povece znošovač. Vastojčky vůžija jen, so bychu lepe insekte honili. Abo husice léča do juha ve V-formaci. A vůžija tak vůzběhovace poveto a přetřebaja méně energie.
3: O, to se mi lubi. Na žaden živ zašafnu tu te ptačky hač do Afriky. Hno, mode bačono. Ej, džakovano mi, se som nitko skončně pozbienil a dočiniš ještě do zemi, do čopého meso.
2: No, abo mode bačon je prostě na čopve vůzběhovace poveto čakal.
3: Haj, drudy jsou zvířata, mudrýše. Hač si člověk myslí.

0: Arie. Sledowachu mjezynarodne stipendie, kompozitoriske myta, nadawki za wulke orkestry, a tak rozczeše jeho przypoznače jako komponist, tyž zvonka w Užicy. Posledne leta jeho živenia vojowaše pogoda z češki korosču. Přiušim je jeho komponowanie dale zabierało, hač do końca.
1: Starobe, 27 let, je Punjelo Zemriu serbski komponist a niedyši hudžbny redaktor Delnosrbskeho rozhlasa Ulrich Pogoda. Szymon Heduška je na njeho živenje a na jeho skutkovanje spominał, a netko nech zaklinči dalša kompozícia Pogody, svišecum je s drujimi Steffen Kostosch na dudach, Krzeszczan Münk na gitare a Rainer Christoph Dietrich na huslach.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Snaž s čoto cora južo u nas svišali, pönjeđele jo umrio serski komponist a negajšne muzikove redaktor Ulrich Pogoda. Wenn ja bo 72 liet stare. Zome nanjo go spominaš, a pšite gošpje pšinja some hüšći raz jogo portrej, kotareš jo nastav k jogo 70 temu narodninam. Gregor Klim jo jen pšigetoval.
2: Napnete obdica sledujo čojenjoju na budišinskim javišču. Alojz Andrický, mladý serbský měšník, hledá sledky na svého živinia, nežli až ve koncentrácijském ligvě umrio. To jsou scény v jasovosti, ale také momenty čacha a zácvíblovania.
3: V námen des deutschen olympischen geistes verbitte ich mir diese Späßen auf Kosten des Führers und Sudetendeutsche. Hat nicht verführt, sondern führt uns heim!
2: Po rukomaj chodzić, se goni tvrdbie. Pokazuje żywieni obieg katolskiego martraja Alojza Andrického. Komponist Ulrich Pogoda a spisowaszelka Jewa Maria Czornakec stej żywawej wiecej ako 7 let na koncepcie. Prapremiera ja była 2012. Czasu szlej pöstczej, koni Ulrich Pogoda jo to, jo go najwiecza twarba.
4: Rej stupici, bez oczy, a mozo.

Neperia młoda pogoda jednak szu drogo szio. Ako upašové sportar, jo jesno úspeche zvýšil. Neopak mogol systém dopinga v DDR-skom času akceptirovať. Tak jo sebe ubral pezdátne mienče brach, ukobuanie ako inžinier. Ale teko o neo skeri glucne vodoval. Jadnočka konstanta je skrýncne vestava muzika. Je jo se doplnie ved leta živišnáščastu, či je sedemžaset přiobrošil. Jo studiroval populárne spívanie a klavier v Weimaru a pesčej na Chojšobulském konzervatóriumie. Ako muzikár jo šakorakých kúbkach rokovú scénu v Užice obogašil. A nekotára mogu se snášišti na jogo rane produkcie za serský rozkvoz doplniš, žož ven sam jo stojo před mikrofónom.

0: Ulrich Pogoda seži mjaze svijetoma, ze svojimi naskonjenjami v rozkosu a ako komponist. Sam viži sebe ako vedbocnik. Ešte raz Sebastian Elikowski-Winkler.
1: Myslím se, až každý mežu připiznaš, co je Ulrich Pogoda jako muzikár a jako komponist užíval, ven nějho gacinu žeden regulárny studium, a jo dobu sebe veto skoro šikné instrumenty a jo písal za ně muziku. A v tom láže také jako uznám, až jo obogašil sarsku muziku ve věle zažil také obširných tvrbů, myslím se o například na jeho operu a na klavírny koncert. A to se vě dem také naspomníš, až jo to ven byl, kterýž jo mě jako autora přivabil do rozgosa. Kto by se to tenca smyslil, kak se to dali uvíja, mě jo prejedné muzikou uštěvání som drie před 17 letami cenil.

zanami, komponistami, bužo pokazaš, lec mamenico, kenč ma vestu perspektivu do přichoda, a to nejlepše na poli muziky je to, kaž se ta muzika dalej pěstuje. A do toštoho smíra má muzika Ulricha Pogody dost dobré šance.

0: Ja, nint jetzt hast du aber schon nelubsche Musiku, a jadens Bio, kennst ja gerade oblubowane Planaschopschisuchario. Teus Bio wird smogger jeske gom löna.
1: Ja, hallo, dobrzyn. Ja som tak nini nagloa, ja bydlim w Smogojowie, a ja żywam hu w rycnej szuli w Chorzobusu, a ja życym za siebie, a teke za te smogojowskie, ten smogojowski mlyn. Co dla? Jo, ja lubujom mejo wjas, a ten spiju teke, a z tym ja dopominam se na mejo żyśectwo.
2: Ja som ze Smogova, a som dopravuje za se ženie, a som 8 let šel při toch mlyna mimo. Jo, to je im stále na luk a to mě vyní spedova.
3: Ja musím grunni, že ja som s mým bratřem spíval celé živině, my jsme vidíky v Korie, náš nantike byl v Korie, už je píš za 6 let, a slyším rád, tyky ty serské zpívy, a já bych se žicl, v rádiu až zasbědnice serské zaspívali a to te smorovské muske by já slyšel ten zpív v smorovském mlyně.
0: Jo, zas mogor jeske a šuknuch přijašelu tese, ak svíši ninto konstužinja svoj 600 pěš a dvažaste jubilej grajome ninto muskece kor ze smogorjoa.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Snaž z čoto cora južo u nas svišali, pönje žele jo umrio serski komponist a negajšne muziku redaktor Ulrich Pogoda. Wenn ja bo 72 let stare. Zome na njogo spominaš a při te gospje přinja some hyšči raz jogo portrej, kotareš jo nastav k jogo 70 temu narodninam. Gregor Klim jo jen přigetoval.
1: Napnete obdica sledujú čojenjoju na budyšinskym javišču. Alojis Andrický, modesiarský mjaž, nekleda sledk na svojo živinje, nežli až ve koncentrácijskym ligvie umrejo. To sú scény vjasovosti, ale také momente čacha a zácviblovania.
2: V námen des deutschen olympischen geistes verbitte ich mir diese Späßen auf Kosten des Führers und Sudetendeutsche. Hat nicht verführt, sondern führt uns heim!
1: Po rukomaj chodzić, se goni tvrdbie. Pokazuje živeni objek katolskiego martraja Alojsa Andrického. Komponist Ulrich Pogoda a spisovašelka Jeva Maria Čornakec ste živavej veci ako 7 let na koncepče. Prapremiera jo bila 2012. Času šlet pöstšej, kroni Ulrich Pogoda jo to, jo go nejvečja tvarba.
3: Krej stupiči, bez oči, a mozom.

Neperia moda pogoda inak šu drogu šiu. Ako ukpašove sportar, jo jesno uspeche svišiu. Nio pak mogo system dopinga v DDR-skim sasu akceptirovaš. Tak jo sebe ubrau pezdatne mienče brach. Ukobuanie ako inženier. Ale teko o nio skeri klucne vodoval. Jadnočka konstanta je skrensnje vestava muzika. Je jo se dopolnje ved leta živiš nas často, čija sedem žaset přiobrošil. Jo studiroval populárne spívanie a klavier v Weimaru a PSČ na Hošebulském konzervatóriumie. Ako muzikár jo šakorakých kupkách rokovú scénu v Užice obogašil. A nekotere mogu se snažišti na jogo rane produkcie za serský rozkvoz dopomniš, žož ven sam jo stojo před mikrofónom.

0: Lewe sem žasetich letach. Jo komponist a redaktor Benno Nikola pogodub się z nią pla rozkłosa zachopiš. Jużo ako gele jo pogoda dożywio, kak mecnie jo jego ujk Nikola za rozkłos palił.
1: Ulrich pogoda jo faktycky stupił do jego chojżenia.
0: Tak jo se tekty dopomnieł na ten sas komponist a przyjaciel Detlef Kobyla.
1: To bieszo jan wegen glucne przypad. Hovace by wiste čach vopsa, až se nieco zgubio. To je van vegin konsekventne dale viat, co še Benno Nikola natvaril.
0: Nikola je zakvat serskego muzikovego archiva při rozkvosu uvijal. Ulrich Pogoda je jen utvaril k bogatemu šredvoju za dolnoserskou muziku ako žinca jo. Vec reži 80 let až do leta 2019. Jo svoje funkcii ako muzikový redaktor serbsku pop muziku rozsúžiece dali uvijal to gorný komponist a trojkoletný autor v serbskom programe Sebastian Elikowski-Winkler.
2: Jo mega dobych ako partner jo viele, viele dobrych umiejocov. S krotkým bížime s takým impulze vlivy na šakých pelach. Vesobinski mienim až jo škeda až nie je jogo rola ako popový rokový muzikár a komponist popových spivu tak veľkým prezentná. Mienim až jo napísal celý rýt nám dušu dobrých songov, veni súšajú k tým nejš lepším, ako u nás do celého v popovej muzice existirujú.
0: A to?
3: Po celý širokosti.
0: Werner Meschgang, jo leta dvojky, texta za muzikové produkcie s herským rozkosu.
3: Stoj to rýtna až Uli Pogoda ve tych półtora godziny z tym czasu, albo w tej godzinie przy południu, jakaś on zagronite, ten takie tu całą szerokość serskiej muzyki od ludowego śpiewania przez kialiże, przez pop muzyku, aż ku korowym tworbom, albo takie klasyckim, komornym muzykalickim tworbom. Ten cały spektrum posłużył, ja tak aż ku, że to swoje namakają.
1: A co się wosemne, a tu wózwignuś jo, to, až on strážujo na ten viste artificiálne profil, ken šincam máme Bogu da žik hyši vosemne ve dolnosavskému rozhlasu musím koniť.
2: Rovno tak je Vince Rozmijo sobu ugetoval muzikové živienie ako muzikový redaktor serskej rozhlasovej redakcie EBB. Jo se zasažil napríklad za sobu na gražšie koncertu a diali sebe uviedobniš, kak vážne to jo. Na ten part jo se ga viele dokumentirovalo.
0: Napríklad jo se pogoda o to staral až jo Hršebuska muzikova názema Festival nadzasneje muziky Užice také kšute javišťo za nagravanie a koncerte serskej muziky. Skromadne živo jo vížel Bernd Weinreich, negašný intendant, muzikoveje názema ako obogašenie.
4: Ich denke noch mit ganz großer Ehrfurcht an die Aufführung seines Credo, dieses vokalsymphonischen Werkes für Orgel und Orchester. Ich denke an die vielen Quartett- und Trio-Kompositionen, die wir von ihm im Musikherbst aufgeführt haben. Und ich denke natürlich an die gute, zuverlässige, profunde und auch anregende Zusammenarbeit mit ihm als Komponisten und natürlich auch als Musikpublizisten.
0: Zosch mal Weinreich sa Rono tak vážne.
4: Sein Wirken für die sorbische Musik und sein intensives Bemühen auch mit Komponisten zusammenzuarbeiten, die also nicht sorbischer Herkunft sind, sozusagen auch aus einer anderen Musiktradition.

0: Ulrich Pogoda seži mjaze svijetoma, ze svojimi naskonjenjami v rozkosu, a ako komponist. Sam viži sebe ako vedbocnik. Ešte raz Sebastian Elikowski-Winkler.
1: Myslím se, až každý mežo připeznáš, co je Ulrich Pogoda jako muzikár a jako komponist užíval, ven nějho gacinu žeden regulární studium, a jo dobu sebe veto skoro šikné instrumenty a jo písal za ní muziku. A v tom láže také jako uznám, až jo obogašil serskou muziku ve věle zažil také obširných tvrbů, myslím se o například na jeho operu a na klavírný koncert. A to se v dem také naspomíš, až jo to ven byl, kterýž jo mě jako autora přivabil do rozgosa. Kto by se to tenca smyslil, kak se to dali uvíja, mě jo prédne muzikou uštěvání som drie před 17 letami cenil.

Svucha menento, na jaden drugi uresk, na uresk jogos mitskovega kvarteta epizode jadnogo lisha. S tym pošikujú se pogoda na kompozitoriski stipendium Welle Pöstschej ve zámku Vipersdorf. Jaden sa spône zašiščov mjazo tvrdicemi umiocami a literátami pet kýpatým nebiom a pitoresku viju vejsniu krajinu.

zanami komponistami Bužo pokazaš lis mamenico, kenč ma vistu perspektivu do přichoda a to nejlepše na poli muziky je to, kaž se ta muzika dalje pěstuje. A do toštoho smíra ma muzika Ulricha Pogody dost dobre šance.

0: Ja, nint jo zas, da war schon ne lubsche Musiku, a jadens Bio kenn ich jo grado oblubo wane planasch obschi suchario. Tojos Bio wird smogor jes gegom löna.
1: Ja, hallo, dobro žin. Ja som tak nini nagloa, ja bydlim v Smogojovje, a ja živam ho v recnej šuli v Hožobusu, a ja žicem za sebje a teke za te Smogojske, ten Smogojski mlin. Zoro da, jo ja lubujom mejo vjas, a ten spiju teke, a s tim ja dopominam se na mejo žišetstvo.
2: Ja som ze Smogova, a som doprave za strženje, a som 8 let šel při toh mlina mimo. Jo, to je im stále na luk, a to mi vynik spedova.
3: Ja musím grunniš, ja som s mým bratšem spíval celé živinje, my jsme byli také v Korie, náš nanteke byl v Korie, už je píš za 6 let. A slyším rád také te srdské zpívy, a já bys žicl, v radiu až zasbednice serske zaspívali a to te smurgovské muske by ja slyšal ten spív v smurgovské mlyně.
0: Jo, zas mogorjeske a šöknych přijaše lutiese a k svýši ninto konstužinja svoj 605 advažaste jubilé grajome ninto muskece kor ze smogorjoa.